0: Vytáhni ma prosínca z toho hydroxidu vápenatého.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný, jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání,

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj ztracený příteli, zmizel jsi mi nevím.

dělá a já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás

0: A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptám.
1: Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju.

0: Počúvam Len maminku a Rádio Vnitre. Wow!
1: Môj čas je pouhé prozatím. Môj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než jsem

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Malá babeta šla do sveta a krk za to dá. Že to babeta je popleta, vždyť ja a zústal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší. A že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať. Seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat. Jak ta babeta šla do světa a jak mám tu

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: A pod sem holko, postříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu vstát. Je to týden, plus

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

tobě. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Až se utopím, loknu si z tebe, cestou ke dnu všechno smíš. Tvé struny rozezní javor i eben, a pak ten požár uhasí.

Loknu si z tebe, cestou ke dnu mě obklopíš, pramen tvých vlasů a můj hřeben, klesáme spolu stále níž, opilý motýl kolem kroužíš.

policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, skořicí.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,